Dobrý den. Pohybem ke zdraví. Toto úsloví všichni známe. Vychází z léty ověřených blahodárných účinků pohybu na náš organismus. Pohyb ovlivňuje naši kondici, svalovou sílu, posiluje kardiovaskulární systém a také prokazatelně zlepšuje psychiku. Zdravý pohyb je harmonický, bezbolestný a musí být i radostný. Náš mozek i naše tělo má během celého života schopnost učit se něco nového a nikdy není pozdě na to s pohybem začít. Navíc dnes máme mnoho vědeckých důkazů, že pohybová aktivita dokáže předcházet, zlepšovat průběh a dokonce i vyléčit mnoho nemocí. Ze širokého spektra diagnóz, které může správný pohyb ovlivnit, bych jmenoval například onemocnění psychiatrická, jako jsou deprese či úzkosti, neurologická, včetně ovlivnění demence, Alzheimerovy choroby nebo roztroušené sklerózy, metabolická, jako například obezita nebo cukrovka, kardiovaskulární, včetně ovlivnění vysokého krevního tlaku a choroby plicní, jako jsou astma anebo cystická fibróza.

0: K diskuzi na téma zdravý pohyb ve studiu vítám paní profesorku Elišku Sovovou, přednostku kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty v Olomouci. Vítám tě, Eliško. A pana primáře, doktora Petra Koláře, vedoucího oddělení rehabilitace naší nemocnice. A začnu přímo do tuhého úderem. Jak to máte s pohybem vy? Začnu u dámy.
1: Já si myslím, že celkem relativně dobře, protože těch doporučených 150 minut středně intenzivní pohybové aktivity nebo 75 minut teď vysoce intenzivní pohybové aktivity za týden asi splňuju. Takže těch 100 km na kole, které jsem dala minulý týden, sice na elektrokole, ale o víkendu, takže určitě plním.
0: Bezva? A Petře, ty?
2: Tak já se věnuji bruslení s dcerami, jízdě na kole, kde jsme byli s manželkou tenisu a minulý týden nám vysvětlo slunce, takže se můžu pochlubit, že denně.
0: Výborně. A co si máme pod pojmem zdravý pohyb vlastně představit? Jaké množství, v jaké intenzitě týdně je doporučováno a je zdravé? Začnu zase u tebe.
1: Já si myslím, že je krásné použít ten známý akronymus FITT, který se dobře pamatuje. F je frekvence, to znamená, jak často v týdně, ideálně denně, minimálně pětkrát týdně bychom se měli pohybovat. I je intenzita, takže střední, vysoká. T je trvání, doporučuje se hodina denně, nicméně můžeme tu hodinu rozdělit třeba i na 10-minutové intervaly. A poslední T je typ pohybové aktivity, kde se doporučuje, že bychom měli kombinovat tu aerobní, což je třeba chůze, nordic walking, běh, plavání, cyklistika s posilováním. To by mělo být aspoň dvakrát týdně, posilovat všechny hlavní svalové skupiny a určitě přidat tomu stretching, který bychom měli začínat a končit. A poslední nedílnou součástí je relaxace a balanční cvičení, hlavně pro starší naše občany.
0: No, tak to je tedy velký balíček a náročný rozpis aktivit. Nicméně pestrost, jasná a pravidelnost. A co děti a sport? Jak na jedné straně mají nedostatek pohybu, na druhé straně se třeba věnují vrcholovému sportu a jsou přetěžováni. Jaký je názor na to sportovního lékařství?
2: Tak vidíme, to spektrum je strašně veliké. Některé děti jsou opravdu moučné a sedí u televize, u počítače a u tabletů. Na druhé straně jsou děti opravdu zdravé, které jsou schopny a jsou z nich rekrutováni vrcholoví sportovci. No a ta třetí skupina jsou náběh na vrcholové sportovce. Vyvolených je ovšem málo, takže někdy je nezdravé přetěžování již konstitučně nevhodných jedinců k vrcholovému sportu, což teda zase myslím si, že do jisté míry někdy mohou rodiče, kdy jsou nereálné očekávání na svoje děti, ale když se vrátím k té první skupině, tak to můžeme velice ovlivnit a myslím, že tento pořad k tomu předurčuje, aby ty moučné od počítače jsme dostali ven.
0: Dobře, ty jsi zmínila frekvenci, intenzitu, trvání a typ aktivity, čili takový fit program, který by měl ten pohyb udělat co nejvyváženějším a neprospěšnějším pro každého. Jaké jsou tvoje rady divákům, jaký pohyb měl být správný, v čem pravidelný pohyb může prospět nebo ublížit? Ještě než do toho vstoupíš, já bych možná řekl, jak jsem zmínil v úvodu, že opravdu ten pohyb ovlivňuje množství desítek onemocnění, zvláště pak civilizačních. A je to nejenom prevence, ale i léčba. Ale zajímavé je třeba dneska, že my tady máme už druhý rok COVID onemocnění a už jsou i data, jak souvisí průběh onemocnění COVID u lidí, kteří se hýbou nebo nehýbou. A ti, kteří dodržují to doporučení pohybu, řekněme těch 150 minut týdně, tak je velká populační studie na 50 tisíci Američanech, kde je jednoznačně prokázáno, že ti, co se pohybují, mají až 2,5x menší šanci, že zemřou na COVID, pokud jej získají, než ti, kteří se nepohybují. Takže to si myslím, že je velký důkaz o tom, jak ten pohyb je prospěšný. Možná ještě zajímavé zmínit, že vliv pohybu na průběh onemocnění COVID a i na to, zda na to někdo umře nebo ne, je významnější faktor než obezita, cukrovka nebo vysoký krevní tlak. A teď bych se tedy vrátil k tomu, jaké je tvoje doporučení a v čem mi pravidelný pohyb může prospět nebo ublížit.
2: Ano, pěkně si to řekl, léčíme tím vlastně téměř všechny civilizační choroby. Prospět může, již bylo řečeno, uškodit samozřejmě může ve chvíli, kdy přetěžují své tělo a neadekvátně ho zatěžují. Tam a často člověk nemá náhled na sebe sama a právě nevhodnou pohybovou aktivitou si dokáže velmi ublížit, ať už na svalech, tedy ruptury, trhliny ve svalech, přetržené vazy. Nedej bože, máme variantu, čímž zdravím, jistě se v tom najde sportovec běžící po palubové desce a fraktura femoru, tedy zlomenina dlouhé kosti stehení, bez jakéhokoliv vysvětlení.
0: Dobře, ale kdybychom tedy začali nějakým jednoduchým doporučením pro ty, kteří se nehýbou, jaké byste dali doporučení, s čím začít, jak se postupně rozvíjet? Tak začnu

0: Milenka nejlépe, když je manželka s Milenkou v jedné osobě. Udělejte si to prostě příjemné.
1: A tvoje doporučení pro ty, kteří chtějí začít a neví jak na to, aby je to bavilo a aby opravdu u toho vydrželi?
2: Mělo by to bavit, takže vybírat si něco, co ho bavit bude. Já možná bych si přihřála polívčičku a zdůraznila bych tady Nordic Walking. Je to taková krásná pohybová aktivita, která se tady provozuje asi 10 let. Je to přirozená pohybová aktivita, kdy chodíte s holem, já to všichni znáte. A myslím si, že to je výborné proto, protože se zapojí víc svalů těla, než se zapojí při běžné chůzi. Má to obrovský dobrý význam i pro posturu, to znamená pro správné držení těla, aby vás nebolely záda. A vždycky, když začneme ten Nordic Walking nějakým tím protažením a končíme nějakou relaxaci, tak je to přesně taková ta aktivita, která je opravdu tělu i hlavě prospěšná. Takže mohla bych pozvat možná diváky na naše kurzy Nordic Walkingu, které probíhají každé úterý v parku. Takže pokud by měl někdo zájem, tak ať se zaregistruje na našich webových stránkách, naučíme je to, ať to dělají správně, ať nechodí takový ty krátké kroky, to vždycky už vidím, tak mě to hrozně. Já jsem chtěla říct takové hezké slovo, tak mi to hrozně mrzí.
1: A ty ještě máš takový vřelej vztah elektrokolům. Já taky to považuji za zajímavý doplněk a nakonec ono to je kolo a každý si to může nastavit, jak potřebuje, takže je to zdravé. Jaké jsou tvoje zkušenosti s tímto doporučení?
2: Já teda jsem se elektrokolu hrozně bránila, protože jsem byla v té kategorii, jako když si ho koupím, tak zlenivím. A to fakt není pravda. A teď od teďka každý šedesátník, který ke mně přijde, hrozně se tomu brání, tak ho hrozně přesvědčuje, si ho fakt koupí, protože v tady téhle věkové kategorii, tak zaprvé šetříte víc klouby, než takovým tím usilovným šlapání na běžném kole a hrozně si rozšíříte obzory, dostanete se dál. Je to ideální pro takové to manželství, kdy je taková ta žena trošku méně zdatná fyzicky než ten muž, takže kupte manželce nebo milence nebo komu máte v okolí elektrokolo a užijete si to společně. Výborný.
1: Já bych si dovolil tedy pro diváky shrnout takový obecný úvod, jak na správný pohyb, jak si neublížit a jak začít. Doporučená aktivita, která už má významně prospěšný vliv na naše tělo i naši duši je buď pozvolna sportovat 150 minut týdně, tedy 2,5 hodiny, anebo intenzivně hodinu až čtvrt 75 minut. Určitě je vhodné střídat pohyb s odpočinkem, třeba z začátku 5 dnů sportovat a 2 dny relaxovat a potom postupně si zvyšovat dávky, začít opravdu jenom rozcvičením, protažením, chůzí, Nordic Walkingem a postupně se třeba věnovat běhu nebo cyklistice. Nic nelze uspěchat, to tělo si na to musí zvyknout a to je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Já bych se teďka posunul třeba k populárním sportovním výzvám. Ještě nedávno byly masové sportovní městské běhy a věřím, že brzy zase budou. Lze vůbec správně sportovat na poloprofesionální nebo profesionální úrovni? Nebo možná se zeptám jinak, lze uběhnout půl maratona neublížit si?
2: Tak jestli můžu začít, já si myslím, že určitě je to možno, ale musíme se tomu pořádně věnovat, té přípravy udělali správnou. A já myslím, že asi seš ty asi nejvhodnější osoba, která by se nám mohla s námi podělit o tvé zkušenosti, protože jak vím, tak půl maratony, co jsem vždycky mávala, jako já zatím jsem neběžela, mávala, ale myslím si, že jsi uběhli nějaký maraton, tak řekni nám své zkušenosti, jak je to možné, že jsi to zvládl.
1: No, já jsem to bral taky jako výzvu v době, kdy jsem ještě více běhával a během jsem relaxoval, tak jsem si říkal, že bych chtěl zkusit uběhnout maraton. A musím říct, že to byla velmi obohacující a hluboká zkušenost a opravdu ty 3 hodiny běhu nebo 3,5 hodiny běhu člověka dostanou do jiného stavu, jak fyzické vyčerpanosti, tak i vědomí. Moc jsem si to užil, uběhl jsem nakonec 4 maratony, ale už maraton nepoběžím. Stojí mě to hodně energie a tu energii věnuju radši něčemu jinému, ale řekněme hodina a půl běhu je pořád příjemná, myslím si, že v pohodě. Ale možná bych se vrátil teďka, Petře, k tobě. Jak ty vidíš poloprofesionální sport a profesionální sportovce? Je to pro ně zdravé a přínosné, že takhle přetěžují organismus a myslím si, že o přetěžování v tom vrcholovém sportu lze hovořit, anebo je to ještě zdravé a správné?
0: To je těžká otázka, protože opravdu zvláště ty klouby a ploténky dostávají při profesionálním sportu opravdu hodně zabrat. Ale zase pokud ten člověk začne sportovat již v mládí a překlene tu 30 a sportuje dále, tak opravdu to tělo vydrží.

0: déle zdrávo. Nicméně známe spoustu sportovců, ze kterých se stali pacienti, ale myslím si, že pozitiva převažují nad negativy.
1: Jinými slovy, musí ten člověk sportovat správně a ta aktivita musí být vhodná pro jeho konstituci.
0: Tak.
1: A jak to lze poznat? Kdy třeba ten sportovec pozná, že ten sport pro něho není vhodný, anebo že už si ubližuje? Jsou na to nějaké metody, ať už ve sportovní medicíně nebo v rehabilitaci?
0: No, jsou. My jsme schopni při vyšetření kineziologickém odhalit špatný pohybový stereotyp, špatné dýchání u pohybu. Jsme schopni poradit koordinaci například kyčelního kloubu v kooperaci s bránicí a s dýcháním. Málo se to ví, nebo už dneska už ta popularizace je na vyšší úrovni, ale málo kdo u toho sportu umí dobře dýchat.
1: Jak se pozná, že umím dýchat při sportu, při běhu? Jak to ten člověk pozná na sobě, že dýchá správně?
0: Ta bránice je ve fyziologii ukazována jako píst, nicméně je upnutá kolem žebera a je to pomocný dýchací sval spolu s mezižeberními, ale i s celým trupem a musí být stabilní trup a musí ty svaly trupu se domluvit.
1: Dobře, ale jak to poznám na sobě, že dýchám správně?
0: Poznám to tak úplně nejjednodušší poučka. Často lidé dýchají do horních segmentů plic, takže když si dáte ruce na žebra a nadechnete se, tak by se to mělo krásně roztáhnout a ta brání se by měla vyplnit.
1: Ten dech musí být viditelný, že se roztahuje hrudník, de facto hlavně je spodní část hrudníku.
0: Je viditelný, je to krásný, když se vám pod rukama ten člověk rozdýchá a z naprosto zaškrceného hrudníku a tady struny na břichu se to rozvine do takového. No, je to úplně krásný pohled pro všechny, kdo se baví pohybem.
1: Takže i vrcholový sport, pokud ty sportovce baví, je pro ně přínosný, pokud to dělají správně a nepřetěžují se. Ano. A druhá, další ten fyziologický benefit sportu, kromě těch svalů, je i ten kardiovaskulární. Jakoby, že zlepšuje stav našeho srdce, našich cév, prokrvení všech orgánů. A které sporty jsou vhodné pro toto, nebo jaký je přínos sportu pro tu kardiovaskulární oblast? Vlastně tvoje klinika se věnuje kardiovaskulární rehabilitaci. Tak které sporty bys třeba doporučila?
2: Já si myslím, že to je velice důležité, protože na jednu stránku nám pomáhá zlepšit nám srdeční funkci, ten pohyb, ale na druhé straně musíme říct, že pokud to přeženeme a pokud jsou opravdu extrémní už zátěže, tak to srdce na to reaguje, takzvané sportovní srdce vzniká, které už potom zase může mít nějaké následky ve smyslu třeba i vzniku některých nemocí srdečních. Takže zase to asi nikdy nemá moc přehánět. A já si myslím, že my jsme jeden z center sportovní kardiologie v České republice, jsou tři v Praze, u nás a v Třinci. A ta sportovní kardiologie v podstatě je udělána proto, aby se nedocházelo k náhlé smrti u sportovců, která je popisována jak v mladém věku, tak ve vyšším věku na těch 35 let. A zase si myslím, že ten náš přínos v tom je ten, abychom takových těch lidí, co se rozhodnou třeba v 50 sportovat, i opravdu pořádně vyšetřili, protože ti jsou právě nejvíc ohroženi náhlou smrti při nějakém sportu. U těch dětí jsou pravidelné prohlídky, tak tam to sám zachytíme, ale vždycky říkám, že nejhorší je 50, který vymění manželku a rozhodne se právě pro ten půlmaraton, takže ti jsou ohrožení.
1: Ty jsi řekla ve vyšším věku nad 35 let, to bylo přeřeknutí nebo
2: ne, tak? Ne, opravdu ne, to je oficiální hranice, která je daná Evropskou kardiologickou společností pro už riziko. Od 35 nahoru už je to riziko vyšší.
1: Dobře, já bych teda zhrnul zase ještě pro posluchače význam toho pohybu pro celý organismus i pro psychiku a znovu nic se nesmí přehánět, začít od těch nejjednodušších věcí na nich stavět a nezanedbávat dýchání. A jak tady pan primář zmínil, toto se zanedbává, věnuje se tomu malá pozornost, ale opravdu to správné dýchání potenciuje prospěšnost pohybu a my v naší nemocnici připravujeme na podzim kurzy správného dýchání pro veřejnost, takže pro ty, kteří by se chtěli ujistit, že dýchají správně nebo naučit se dýchat správně na podzim, tak dýchat správně při sportu, sledujte naše webové stránky a dovíte se více. Já se posunu dál a to je pohyb a věk. Ten pohyb je prospěšný v každém věku, ale tak nějak žijeme v představě, že ve stáří už to nemá cenu se hýbat, že by se měli sportovat děti, potom někdo ještě v tom středním věku tak trošku doznívá, ale tam už taky sportuje menší část populace. Jak vnímáš ty posilovnu nebo prospěšnost sportu v každém věku a co bys doporučila těm starším, ale myslím teďka už ne na 35, ale těm opravdu starším.
2: A já si myslím, že jakákoliv pohybová aktivita, která bude bavit, tak si myslím, že je vhodná. Měli by poslouchat své vlastní tělo. A co se týká posilovny, myslím si, že v těch 70 asi do posilovny mezi takové ty borce 20 let asi už moc nepůjdeme, ale můžeme klidně posilovat doma vlastní vahou nebo dát si nějaké posilovací cviky, které najdeme klidně i na nějakém internetu, nebo se půjdu poradit s nějakým odborníkem. A pro tu starší generaci bych tady zdůraznila asi tanec, protože to je taková krásná pohybová aktivita, která zase jako spojuje takový to duchovno, spojuje ten pohyb a spojuje i takové to sociální vztahy. Já si myslím, že COVID nám vzal ten rok sociální vztahy a bude to mít fakt velké následky asi do budoucna, protože bez těch sociálních vztahů, bez toho takového obejmutí a bez toho, jak se máme rádi, to je to hrozně těžké, takže tanec, jakýkoliv.
1: Děkuji za doporučení. Já bych možná ještě zmínil, že je mnoho vědeckých důkazů o tom, že když začne někdo na sobě pracovat, ať už v posilování, čili rozvoj svalové hmoty, anebo i v nějakém vytrvalostním sportu chůze, běh, tak ten organismus se rozvíjí stejně dynamicky ve stáří jako v mládí. Kdo začne chodit 2-3 měsíce pravidelně do posilovny, tak udělá stejný procentuální rozvoj své svalové hmoty, ať mu je 80 nebo 20. Ono se to možná málo ví, ale opravdu máme šanci kdykoliv se posunout dál, kdykoliv na sobě zapracovat. Petře, ty často zmiňuješ, že záleží na tom, kde sportujeme a zda je ta aktivita přiměřená tělesnému a aktuálnímu tělesnému a duševnímu stavu. Jestli bys to nějak ještě rozvedl?
0: Co se týče toho tělesného stavu, tak už se to probíralo, tak samozřejmě kontaktní sporty, já jsem odpovídal na takové ty pecivály, které je potřeba dostat ven, ale samozřejmě ty kontaktní sporty jsou také super, ale jak říkala Eliška, po 35. roku je třeba dobré vyměnit za nějaké méně kontaktní a méně dynamické sporty, jako je třeba ten běh nebo posléze chůze u těch seniorů, kteří si chtějí zlepšit svalovou hmotu, ale zase na druhé straně mohou zastavovat i kloubní onemocnění a degenerativní onemocnění, tak mám spoustu známých, co si koupili psa, chodí na procházku se psem a to zvíře je vytáhne. A už jsem říkal na začátku, je strašně důležité, aby ten člověk to dělal s protože ho to baví, ať už samotného nebo s někým, koho má ráda, s kým ho to baví, potencovaná radost páru, vystanec například. A nejméně důležité je spojit ten pohyb s psychikou. Zase spousta známých, kteří si tím léčí depresivní poruchu nebo spolu podílí se na léčbě pohyb, velmi významnou měrou dělal jsem i jako student pomocnou vědeckou sílu na psychiatrii, a tam jsme jasně dokázali, že to, nejenom my, ale i ty studie ve světě ukazují, že to má významný vliv, takže psychika a pohyb jsou velmi úzce spojeny.
1: Mě ještě v nějakých diskuzích, které jsme spolu vedli historicky v dřívější době, zaujalo, že ty poznáš na pacientovi, zda cvičí doma nebo v přírodě, že to má nějaký vliv a že to je viditelné, že se lepší rehabilituje, rozvíjí. Mohl bys to ještě tady připomenout?
0: Tak tam je opět na pořad další hodina. Myslím si, že se tomu bude věnovat určitě jeden z tvých dalších pořadů, emoce, psychika, a je taky dokázáno, že pobyt v lese například zlepšuje ať už psychiku, tak pohybové schopnosti, a je velkým rozdílem, pokud ten člověk vykonává outdoorové aktivity a indoorové aktivity, tím myslím cvičí v obýváku na žíněnce, anebo opravdu vyrazí do přírody. To opravdu mění nejenom to tělo, ale hlavně formuje ten mozek, mysl, duši, ať každý.
1: Je to zajímavé, že kromě té mysli to má vliv opravdu i na ten pohyb, jako že to rozvíjí ten pohyb. Já bych přešel tedy na dotazy diváků. První dotaz. Dobrý den, od podzimu minulého roku se snažím pravidelně běhat, většinou dvakrát týdně, asi 5-7 kilometrů. A pořád nemám pocit, že bych se výkonově nějak posunula. Jsem po každém běhu stejně unavená, stejně zadýchaná a čas mám taky tak nějak stejný. Myslela jsem si, že po půl roce už na tom budu o poznání lépe. Kdo z vás by to rozebral? Můžu. To je anonymní dotaz, takže...
0: Běhá žena, muž je tam?
1: Žena,
0: tak... Ať běhá 4x týdně. Je to těžké takto od stolu. Varianta A je, že si nezvyšuje tu zátěž postupně a tedy nedochází k tomu postupnému zvyšování výkonu a adaptaci toho těla na vyšší výkon. Varianta B je, že to tělo už je na hranici svých možností a není schopno se dále posouvat, tak potom bych doporučil variabilitu pohybu. 2x týdně budu běhat, dobře, tak si k tomu přidám nějakou jogu nebo nějaké koordinace, nějaké cvičení nebo úplně jinou aktivitu, ať už je to badminton, tenis, tak, cokoliv, variabilita je důležitá.
1: Je to o pestrosti a buď to s něčím kombinovat, anebo i ten běh měnit. Jednou běhat rychle, jednou pomalej, jednou kratší vzdálenost, jednou delší a tímto tělo se daleko lépe adaptuje a rozvíjí. Martina, moje dcera během distanční výuky velmi zlení věla. Je jí 10, kolektivní sport nikdy nedělala, kromě pohybovek v družině. Ale po škole většinou lítala po vesnici s kamarády. Teď si povídají přes počítač. Pořád se jí snažím dostat ven, ale dá to dost zabrat. Máte pro mě nějakou radu? Děkuji. Máme prostor teďka tobě.
2: Jak říká starý latiník, exempla trahunt, neboli příklady táhnou. Já myslím, že to vždycky všechno začíná v rodině. Jako musí mít příkladem. Pokud nebudou příkladem, a my takové pacienty máme, že když vyšetřujeme obézní dítě, musím teda ještě říct, že máme rekordmana, který za dobu covidu ve 16 letech přibral 30 kilo a má teď krásných 160, což je teda fakt už jako kdyby průšvih. A když potom vidíte, že ti rodiče pořád nemají pocit, že oni by mu měli pomoct a že by mu měli ukázat a někde je dobrým příkladem, oni třeba neznají vůbec své okolí, tady v Olomouci byli tady někde u Hamrizu a neví, že tam existuje Hamriz. Takže já si myslím, že opravdu exempla trahunt.
1: Čili začít u sebe. Aha, pak to
2: začít u sebe a pak můžu hnát dceru ven.
0: Ano, jsem vítěz rybniční ligy na Hamrizu, ale 8 a 10 let mám dcery a opravdu, prosím vás, zakopaný pes je nás v rodičích. Budeme-li my se pohybovat a budeme s dětmi chodit ven, budou chodit ven i děti.
1: Dobře, já půjdu dál. Chtěl bych začít pravidelně běhat, ale vždycky mě po chvíli začne píchat boku. Je to tím, že jsem netrénovaný nebo špatnou technikou běhu? Co mám dělat, aby to přestalo? Děkuji. To bude možná na tebe.
0: Pozvolný trénink. Na začátku soustředění jsme vždycky s píchajícím bokem zvraceli vejce na snídani, nevhodně zvolená hotelem a při těch dvoufázových tréninzích nebo čtyřfázových se to stávalo. Na konci soustředění v boku přestalo píchat, je to opravdu pozvolnou adaptací toho organismu a říká se, že dochází k ischemizaci tkání pod bránicí a zase se vrátím k onomu souznění bránice s pohybovým aparátem, kdy musím správně dýchat a hýbat se a postupnou adaptací toho organismu při variabilitě pohybu na tom soustředění to opravdu tak bylo, se dostat k tomu, že v boku píchat nebude.
1: Čili bychom to mohli zjednodušit a přirovnat to třeba ke svalu na nohách, tady ty pocity v břiše nebo řekněme v boku. A je to postupná adaptace orgánu svalu na zátěž.
0: Ano.
1: Takže vytrvat a nepřekonávat to.
0: Ano.
1: Dobrý den, dcera 9 let dělá gymnastiku. Je v tom celkem dobrá. Trénuje čtyřikrát týdně dopoledne. Odpoledne, víkendy bývaly před covidem závody. Bolí ale kolena a chodíme na fyzioterapii. Myslíte, že je zátěž moc velká, že by s tím měla přestat? Nebo je to běžné a fyzioterapie pomůže? Nechci, aby měla v dospělosti potíže. Tak to bude spíš asi na rehabilitačního zase.
2: Můžu se podělit. Já si myslím, že by bylo dobré to děvčátko vyšetřit a opravdu zjistit, jako jestli ty potíže jsou organické nebo jestli je to něco jiného, takže určitě vyšetřit nejlépe u rehabilitačního lékaře a podívat se na to, co třeba dělá špatně, třeba nějaký ten pohybový stereotyp nemá dobrý a protože ty kolena z toho bolí, může to být přetížení.
0: Tam u těch gymnastek může být hypermobilita, což je nevýhoda na startu už od nejvyššího stvořitele, ale jestliže bolí přední kolena, tak většinou bývá nestabilní torzo a ty přední kolena nesou mnohem větší zátěž, než je potřeba. Často to bývá i u běžců, u chodců, u gymnastů. A jo, přední koleno, pokud bolí a není k tomu organický důvod, dejme tomu ortopedický Češka přeskakuje a podobně, tak většinou se jedná o funkční záležitost, který není problém v tom koleni, ale právě v tom pohybovém systému.
1: Já jsem myslel, že doporučíme, že při růstu někdy klouby bolí u dětí, ale nicméně doporučení nechat se vyšetřit a nic nepocenit.
0: Kolik má let?
1: 9 roků.
0: 9, ještě mladá docela. No.
1: Já bych se přesunul k dalšímu dotazu. Existuje řada aplikací a online programů, které motivují k pohybu. Máte s něčím takovým zkušenost, respektive doporučili byste něco?
2: Myslím, že těch aplikací je tolik. Asi si musím vždycky vybrat to, co se mě baví a co mě jako vyhovuje, protože těch, já nevím, to jsou statisíce aplikací, které si můžete stáhnout. Takže vždycky si vybrat jako ten směr, který chcete a zkusit, jestli vám to vyhovuje nebo ne. Jako vyloženě, jako někoho doporučit, tak asi myslím, že nemám takové. Máš, Petře, někoho?
0: Já jsem měl hodinky chytré a, nebo mám, já i mám, ale tak největší dobrodružství začíná, když jedete autem 2 hodiny a hodinky vám řeknou, již 2 hodiny sedíte, vstaňte. Ale pokud někdo chce být nějakým způsobem monitorován, tak nechci koupit chytré hodinky, dokážou měřit kroky, dokážou měřit kalorie, je to strašně jednoduché, user-friendly, kupte si obyčejné hodinky, které vám to změří a hýbejte se 7000 kroků za den a bude to dobrý.
2: Lepší 10 000, nebo 12, ještě 12. Kdo by chtěl.
1: Dobrá, já ještě vezmu poslední 2 dotazy. Paní Zatloukalová se ptá, syn má hypermobilitu kloubu, chodil do parkouru, teď ale sedí u PC. Někdy se doma snaží cvičit, ale naráží na bolesti v kloubech. Někdy mu přeskočí v kolení i při chůzi až tak, že kulha. Jaký sport by pro něj byl vhodný a neměla bych kvůli občasným bolestem kloubu vyhledat lékaře? To si skoro myslím, že by měla, ale nechám to na vás.
0: To by měla, jestli mu přeskočí koleno, tak může mít hypermobilní, tedy volnou češku. To je problém, nebo může, jestli tam přeskočí kulha, může být meniskus.
1: Já si
0: myslím,
1: že to je příliš specifická rada, že
0: to nevyřešíme od kamery, ale určitě lékař, jako ortopedie, rehabilitace, ano.
1: Dobře, a další dotaz. Pepa se ptá, velkou módou jsou v současnosti elektrokola, jsou ale vhodná i pro děti. Není pro ně a jejich fyzičku vhodnější, aby si pořádně zamakali na běžném kole?
2: Tak to asi na mě, takže určitě pro děti jsou vhodnější běžné kolo. Já ba naopak jsem teď jela na kole svém elektrokole, protože jsem starší osoba a seděli jsme na takovém krásném náměstíčku a tam běhali děti, ale ty děti tak neběhali, oni jezdili na těch elektrokoloběžkách, což jako dobře. A když jsem se potom zase podívala jako elektrokoloběžka a k tomu ten rozměr toho dítěte, které určitě bylo v pásmu nadváhy, možná i obezity, tak jsem si říkala sama za sebe, jak prostě ten úžasný pokrok něčeho takového, jak nám prostě tu, jako tu, nemá se říkat habituální, tak cizí slovo, a jako tu přirozenou pohybovou aktivitu hrozně jako kdyby snižuje. Takže co si myslíš, elektrokoloběžky a děti?
0: My jedeme na manuál jako rodina. Já jsem teda za to, že to ještě ušlapeme a uodrážíme se, takže my máme klasické neelektrické koloběžky, neelektrické kola a i zkušenost, když mě bylo 15, zařídil jsem svou první babetu, je těžké to uřídit, když se vám to rozjede pod sebou pro třeba 6-leté, 7-leté dítě, jestli dotaz míří tam, já bych určitě začínal na klasickém manuálu a to nejenom z důvodu jakési pohybové aktivity, ale i ovládání.
1: Já bych dal ještě poslední dotaz, přestože jsem říkal, že byly poslední 2, ale ať skončíme nějakýma konkrétníma doporučeníma. A tady je dotaz, dobrý den, kolik kroků denně je vhodné pro seniory nad 70 let? Na krokoměru, kolik kroků? Děkujem.
2: Tak, Petr říkal 7 000, já říkám takových těch obligátních 10 000, to byla kdysi taková dávná krásná japonská studie, ale říká se, že 10 000 je pro udržení si té fyzičky, kterou člověk má, a říká se, že pro ten rozvoj by měl být až 12 000 kroků denně, což je upřímně řečeno při normálním pohybu 2 hodiny venku pochodovat, což je paráda.
1: A i na 70 let tam byl ten dotaz.
2: Určitě. Pokud nemá úplně jako kdyby v háji kolena kyčle, takže ty to bolí, tak bych řekla, že určitě.
0: Ale ať se nebojí, já použiju, jestli mohu na závěr, docenta Véleho. Chůze je tak dobře vymyšlená od nejvyššího konstruktéra, že opravdu i na 70 let choďte, je to velice ekonomické, je to tělu vlastní, je to zcela přirozené.
1: A já možná, když jsme tady u těch obecných rád, ještě než vám poděkuji za dnešní diskuzi, bych zmínil i to, kdy se hýbat, protože člověk někdy má spát, jí, chodí do práce a kdy to tělo je, kdy je pro ně nejpřirozenější a nejpříznivější se hýbat a je to opravdu večer a i pozdní večer, kdy je nejvyšší teplota těla, klouby jsou připravené na pohyb, svaly jsou prokrvené, takže lze to dobře kombinovat s práci, se spánkem, s jídlem, se všem. Takže odpoledne, večer, ideální doba k pohybu. Moc vám děkuji za dnešní diskuzi, těším se někdy příště na viděnou. Děkuji.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Děkuji.

Co říci na závěr? Pohyb v jakékoliv podobě je prostředkem našeho sebevyjádření. Správný pohyb jednoznačně utužuje psychické i fyzické zdraví a předchází či léčí mnohá onemocnění. Pohybová volnost a soběstačnost významnou měrou ovlivňuje kvalitu našeho života. Pokud nevíte, jak a čím začít, doporučujeme vám zařadit do každodenního života chůzi. 10 000 kroků denně v normálním nebo svižnějším tempu dokáže s vaším tělem i psychikou divy. Jakoukoliv možnost pohybu vnímejte jako velmi pozitivní pro vaše tělo i mysl. Pokud se potřebujete poradit, využijte kontaktu na naše specializované ambulance. Naleznete je na webových stránkách ambulance.az. Své zkušenosti, dotazy či obavy můžete sdílet také na sociálních sítích. Vytvořili jsme pro vás skupinu Ambulance aktivního zdraví a těšíme se na vaše příspěvky. Během dnešního pořadu mnohokrát zaznělo, jak pozitivní má pohyb dopad na naši psychiku. Myšlení a emoce vůbec mají zásadní vliv na naše zdraví a budou proto tématem červnového dílu naší ambulance. Pro dnešek vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou příště.

0: pozitivního zdraví.
1: Let's go.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu, tak pojďme zjistit, co se ve světě celebrit děje. Začínáme sportem. Doslova celosvětovou star se totiž za jeden jediný večer na fotbalovém mistrovství světa stal brankář Capverde. Ten senzačně vychytal Španělsko a tak premiérový zápas Capverde na mistrovství světa dopadl bezbrankovou remízou. Vozíňa měl před začátkem utkání na Instagramu asi 40 tisíc sledujících. No a za jednu noc se potom dostal na 8 milionů a ti followři pořád přibývají. Já osobně miluju, když outsideri bodují asi jako každej, tak držím palce i nadále. Teď jedna smutnější zpráva. Leoš Mareš ztratil ani ne během jednoho roku dvě blízké osoby. Kolega Patrik Hezucký odešel koncem minulého roku, no a v sobotu 13. června naposledy vydechla jeho asistentka Kateřina Niklová. Jak Leoš potvrdil, šlo o náhlé úmrtí po zdravotních komplikacích. A ještě na televizní obrazovky je tu druhá řada reality show Farma Česko. TV Nova představuje 13 nových soutěžících, kteří budou bojovat v nekomfortních podmínkách o 1,5 milionu korun. Pořadem tentokrát provedou farmář Igor Dobeš a moderátor Adam Vacula. Diváci se mohou těšit na účastníky různých kariérních odvětví, jako třeba raperku Dřevorubce, lesníka, kováře a nebo striptérku. První díl druhé řady Farmy Česko dorazí na televizní obrazovky už 22. června. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
0: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli. Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny. Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel. No.
1: Vy si tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem prostě řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole.

0: den.
1: Berani, hned si se vším poradíte, to jste celý vy. Býci, dneska zkuste být maximálně diskrétní. Blíženci, zdroj energie máte v sobě a taky ve své rodině. Raci, zdá se, že dychtíte po změně. Lvi, stále máte náskok a mnozí vám nestačí. Pany, vy nejspíš neodoláte nějaké supervýhodné nabídce. Váhy, vemte štěstí do vlastních rukou. Štíři, umíte se poprat s každým problémem. Střelci, je vám celkem jedno, co si o vás kdo myslí. Kozorozi, chcete, aby všem bylo líp? Vodnáři, ostatní vám mohou jen závidět, jak se máte nadstandardně dobře. A co my ryby, prý nám nechybí odhodlání a budeme mít skvělý tah na branku.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
1: Jahody, jahody!
2: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
4: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.

0: Branické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
1: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
4: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
5: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš. Kde stojí kolony,
2: jaké je počasí na Moravě
1: a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážníci nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách.
0: Sport.
2: Skvělá zpráva pro český hokej. Bývalý reprezentant a dvojnásobný mistr světa Václav Prospal bude trénovat v NHL. Od nové sezony se stane asistentem na lavičce týmu St. Louis Blues. 51-letý Václav Prospal bude historicky čtvrtým českým trenérem.

0: čtvrtek a o víkendu nás potom čekají tropické třicítky. No a podobně nám budou výhledově teploměry ukazovat i začátkem příštího týdne.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
6: Vše pro vaši

0: Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: www.tcc.eu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím...

0: V létě třídím, v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Metro Retro.
2: Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel. No.
1: Vy si tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem prostě řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se. Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
10: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
11: Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
15: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy, začínáme právě teď. Je středa 17. června. Velmi emotivní kampaň, která má oslovit nové dárce krve z pouští fakultní nemocnice Olomouc. Dárců ubývá, ale to je období, které bývá co do krevních zásob kritické. Kampaň s názvem Došla připomíná, že dár krve zachraňuje život.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vzpomínka na fotbalového trenéra Petra Uličného, který dovedl olomouckou Sigmu k prvnímu zisku národního poháru. Zesnul 12. června ve věku 76 let. Do zítra můžeme zanechat vzpomínku v kondolenční knize, která je na recepci Androva stadionu v Olomouci. V pátek v 11 hodin 20 minut se uskuteční v olomouckém krematoriu poslední rozloučení s Petrem Uličným. Jak by mohla vypadat v budoucnu lokalita místního nádraží v Prostějově? V uplynulých dnech se na místním dopravním hřišti konala velká prezentace návrhu možných řešení. S nimi přišli žáci základní školy Edvarda Valenty, studenti fakulty stavební VUT v Brně a také obyvatelé Prostějova prostřednictvím dotazníkového šetření. Projektu Nový život místního nádraží v Prostějově se shodovali hlavně ve výsadbě zeleně v lokalitě a dále v komunitním využití nádražní budovy a okolí. Vyšetřování tragické srážky lodí u chorvatského Splitu, kterou nepřežili čtyři čeští občané, přineslo zvrat. Dle informací z vyšetřování plachetnici při srážce s katamaranem neřídil kapitán, ale cestující a ostatní nedávali pozor. Úřady nyní prověřují, zda při nehodě nehrály roli omamné látky. Byl nařízen toxikologický posudek. Jasno by mělo vnést do zjišťování příčin srážky i následné vyzdvižení vraku plachetnice z hloubky 50 metrů. Píše o tom ČTK.
2: Sport.
3: Na trofej na atletické zlaté tretře v Ostravě dosáhla domácí sportovkyně. Halová mistryně světa sprinterka Lou Manuel vyhrála v běhu na hladkých 400 metrů v novém osobním rekordu 49 sekund 74 setin. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě.
4: Samozřejmě ty časy jsou nádherný, ale myslím si, že hlavní úkol bude to nějakým způsobem vydržet a vygradovat na mistrovství Evropy. Jak jsem říká, jsem vůbec na čas nepomýšlela, jsem pak se chtěla zaměřit a pokusit se bojovat o vítězství, takže mě trochu ten čas překvapil.
3: Dodala vítězná běžkyně Lou Manuel.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Máme tu pavoučí předpověď počasí. Cituju, hodně pavučin v přírodě věští trvalé hezké počasí, říká další pranostika tohoto měsíce. Tady, jestli dneska při odpolední procházce uvidíme hodně pavoučích výtvorů, mělo by to znamenat super léto. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, přechodně polojasno a denní teploty 23 až 26.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomoucka, také z dálnice mezi Hulínem a Holešovem a také z Otrokovicka. Tento týden začala kousek od Olomouce uzavírka v Bystročicích. Opravuje se a neprůjezdná je silnice od Bystročického mostu až k dálničnímu nadjezdu směrem na Hněvotín. Hotovo má být na Vánoce. A kde si dnes ráno dávat pozor na pokuty za rychlost, za pásy nebo za telefon za volantem? Policie teď hlídkuje, pomáhá a chrání na D46 mezi Hulínem a Holešovem u Třebětic a také v Otrokovicích na Štěrkovišti. Zdravíme na silnice, dálnice i dopravní hřiště. Aktuální doprava u nás jako vždy i příště.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Fajko. Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, hned si se vším poradíte, to jste celý vy. Býci, dneska zkuste být maximálně diskrétní. Blíženci, zdroj energie máte v sobě a taky ve své rodině. Raci, zdá se, že dychtíte po změně. Lvi, stále máte náskok a mnozí vám nestačí. Pany, vy nejspíš neodoláte nějaké super výhodné nabídce. Váhy, vemte štěstí do vlastních rukou. Štíři, umíte se poprat s každým problémem. Střelci, je vám celkem jedno, co si o vás kdo myslí. Kozorozi, chcete, aby všem bylo líp? Vodnáři, ostatní vám mohou jen závidět, jak se máte nadstandardně dobře. A co my ryby, prý nám nechybí odhodlání a budeme mít skvělý tah na branku.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
4: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.

0: dostanete do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Taneční rádio z Olomouce.
1: Rádio Metropole.

0: Fresh Proud Energie. To je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Osobně si zafandit na fotbalovém mistrovství světa je zážitek pro všechny fanoušky i pro jejich peněženky a platební karty. Potvrzuje to i server Extra.cz. Jaké jsou nejvyšší ceny na moderních stadionech v přepočtu na naše české koruny? Malá láhev vody kolem 200 korun. Párek v rohlíku za 300 pade. Velké pivko za 400. Hranolky 400 pade. Parkovací místo před staďákem na den pro vaše auto za více než 3 500 korun. A privátní VIP Skybox pro vás a vaše přátele, ten může stát klidně přes 6 mega. Jednoduše fotbal táhne a když se jdete bavit na mistrovství světa, peníze nehrají roli, žijeme jenom jednou.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
12: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
16: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
17: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
18: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
19: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
18: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Radio Metropole.
20: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Je středa 17. června. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit nutné opravy památky, jako je sanace zdiva a obnova fresek.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Více jezdíme hromadnou dopravou v Olomouckém kraji. Integrovaný dopravní systém tu přepravil loni asi 61 milionů 600 tisíc cestujících. Jde o meziroční nárůst o 5,5 milionu lidí. Zájem o veřejnou dopravu odstartovalo navýšení slev na 75% pro děti, studenty a seniory. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
4: Nová preventivní kampaň zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
3: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová. Éra velmi levných nákupů z asijských e-shopů v Česku a dalších zemích Evropské unie končí. EU totiž od července zavádí clo i na ty nejlevnější balíčky, což může některé zboží zdražit až dvojnásobně. Chce narovnat tržní prostředí.
2: Sport.
3: Prohra olomoucké rodačky Karolíny Muchové po boku tenisové legendy Američanky Serene Williamsové. Na turnaji WTA v Berlíně padly v osmi finále 4 hry. Vyzvali mexicko-novozélandský pár Olmosová-Routliffeová a prohráli po setech 2x4-6. Fotbalová Kroměříž má nového hlavního kouče pro nadcházející druholigovou sezónu. Tým převzal dosavadní asistent Darko Šuškavčevič. Střídá Lukáše Kříže, který se rozhodl v klubu skončit.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude dnešní denní teploty mezi 23 a 26 stupni Celsia, oblačno nebo zataženo, přechodně polojasno. Východ slunce 2 minuty před 4:45 a západ v 9 večer.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství 1 měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Přátelé, už se vám někdy stalo, že jste na parkoviště omylem nacouvali do vedlejšího auta a jeho majitel nikde? Jak se v tomto případě zachovat? Ujet? Ne. Nechat lísteček za stěračem s kontaktem? No, to taky ne. Policie nás prosí, abychom si připomněli, že v tomto případě, v případě takové nehody, máme volat linku 158. Jinak se jedná o ujetí z místa nehody a může z toho být i zákaz řízení. Tak dobře, vzkaz vyřízen a můžeme řešit aktuální dopravní info. V Olomouci, v Uničově, také v Moravské Třebové nebo v Hranicích teď bez vážných ranních nehod. Bouračka se odstraňuje v Bruntálu na Dukelské ulici. Policisté to dobře označili a silničáři uklízí a čistí odpočívky. Teď na dálnici u Vyškova mezi 1. a 15. kilometrem ve směru na Prostějov. Jeďte s námi, bez pokut a bez nehod.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. K narozeninám připíjíme tenisové legendě Venus Williams i zpěvákovi jménem Barry Manilow. Ten má krásných 83 let. V našem kraji slaví také Radim Kašpar, ředitel okresní hospodářské komory Olomouc. A navíc dnešek voní po skořici a po jablkách. Je den jablečného štrůdlu. Pochutejte si na našem hudebním menu, které vám s láskou servírujeme celý den. Je středa 17. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 tisíc korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připravený je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
9: Tohle je Radio Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rádia nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Tak jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel. No.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informovali, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, Mateu, zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem prostě řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji. Naschánou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
10: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
12: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
14: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
17: Rádio Metropole.
18: Taneční rádio z Olomouce.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Na flekaté fasády v Olomouci upozorňuje Olomoucký deník. V centru města přibývá budov se skvrnami na fasádách, vypadají jako plíseň, ale je to dílo pavouka jménem Cedivečka Zápřední. Vybírá si pro pavučiny hlavně světlé omítky. Efektivním osvědčeným způsobem, jak se pavučin zbavit, je mechanické očištění pomocí koštěte nebo vysokotlakého čističe. Účinek je rychlý, ale bohužel dočasný. Cedivečka se na místa vrací.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kulturní městský dům v Přerově chátrá. Kvůli padající omítce je nově obehnán plotem. Architektonické prvky budovy jsou prozatím zpevněné a blízká se na lepší časy. Městský dům čeká postupná obnova. Změny u rozvodů v České republice. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu, která má u soudu lépe chránit děti a dát jim hlas a má také zabránit přehlížení domácího násilí. Párům bez nezletilých dětí, které jsou na rozvodu domluvené, se má celý proces výrazně zjednodušit. Dnes zasedá Bezpečnostní rada státu a má na stole důležité téma. Novou koncepci naší armády. Na jednání přijde i prezident Petr Pavel, aby se ke směřování obrany Česka vyjádřil. Uvidíme, jaké plány jednání nakonec přinese.
2: Sport.
3: Nového trenéra hlásí fotbalové prvoligové Slovácko. Poté, co se tým zachránil v první lize, přebírá kormidlo Jan Jelínek. Dosavadní kouč Bčka Pražské Slavie má před sebou zbrusu novou prvoligovou trenérskou výzvu.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Máme tu pavoučí předpověď počasí. Cituju, hodně pavučin v přírodě věští trvalé hezké počasí, říká další pranostika tohoto měsíce. Tady, jestli dneska při odpolední procházce uvidíme hodně pavoučích výtvorů, mělo by to znamenat super léto. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, přechodně polojasno a denní teploty 23 až 26.
1: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Jak od nás víte, tento týden začala kousek od Olomouce uzavírka v Bystročicích, opravuje se a je neprůjezdná silnice od Bystročického mostu až k dálničnímu nadjezdu směrem na Hněvotín. Hotovo má být na Vánoce. Policie teď kontroluje v Olomouci holici na výjezdu na Přerov u dálnice. Další hlídka přímo u Přerova na D1 nebo na 34. kilometru D55 u Otrokovic. A bacha na došetřování ranní nehody na Uničovsku na kraji Šumvaldu ve směru na Břevenec. Zdravíme na silnice, dálnice i dopravní hřiště. Aktuální doprava pro vás jako vždy i příště.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu, tak pojďme zjistit, co se ve světě celebrit děje. Začínáme sportem. Doslova celosvětovou star se totiž za jeden jediný večer na fotbalovém mistrovství světa stal brankář Kapverd. Ten senzačně vychytal Španělsko a tak premiérový zápas Kapverd na mistrovství světa dopadl bezbrankovou remízou. Vozíňa měl před začátkem utkání na Instagramu asi 40 tisíc sledujících. No a za jednu noc se potom dostal na 8 milionů a ti followři pořád přibývají. Já osobně miluju, když outsideri bodují asi jako každej, tak držím palce i nadále. Teď jedna smutnější zpráva. Leoš Mareš ztratil ani ne během jednoho roku dvě blízké osoby. Kolega Patrik Hezucký odešel koncem minulého roku, no a v sobotu 13. června naposledy vydechla jeho asistenta.

0: řada reality show Farma Česko. TV Nova představuje 13 nových soutěžících, kteří budou bojovat v nekomfortních podmínkách o 1,5 milionu korun. Pořadem tentokrát provedou farmář Igor Dobeš a moderátor Adam Vacula. Diváci se mohou těšit na účastníky různých kariérních odvětví, jako třeba raperku, dřevorubce, lesníka, kováře a nebo striptérku. První díl druhé řady Farmy Česko dorazí na televizní obrazovky už 22. června. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
2: Radio Metropole
1: a dopolední chill.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku

0: do 23. června. Kaufland. Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
5: FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
4: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v Parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
11: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
12: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
13: Radio Metropole.
14: Radio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
13: Metropole.

0: čas.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola Strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborníky a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou u zavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Trest pro vojáka, který loni v září v Brně na oslavě napadl šéfa zpravodajského zabezpečení generála Romana Hyďhu. Pořezal mu po předchozím rozhovoru nožem ruku. Voják nově dostal podmínku a peněžní trest 500 000 korun.
4: V podstatě jsem zcela spokojen za obžalobu, co na to, že soud rozhodl zcela v intenzivnou závěrečného návrhu. Tam byla situace zjednodušena prohlášení viny, takže byla všeho otázka spíše uložení trestu a soud se ztotožnil mým závěrečným návrhem, takže z toho jsem spokojen.
3: Komentoval rozsudek státní zástupce Arne Nekula.
2: Sport.
3: Druhý turnaj Ligy národů rozehrají české volejbalistky. V Manile se utkají s hvězdným týmem Itálie. Zápas na Filipínách se světovými jedničkami a úřadujícími mistryněmi světa začíná nyní v 10 hodin našeho času.
2: Rádio Metropole. Co na sebe?
5: Víme, jak bude dnešní denní teploty mezi 23 a 26 stupni Celsia, oblačno nebo zataženo, přechodně polojasno. Východ slunce 2 minuty před 4:45 a západ v 9 večer.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Bouračka v Olomouci, policie v Hranicích, také v Šumperku nebo na D1 Ovišková. V Olomouci objíždíme dopolední bouračku na kruháči u Globusu na příjezdu od obchvatu ve směru do centra. A policie teď pomáhá a chrání v Hranicích u kruháče na Hranické, další hlídka v Šumperku na Jesenické a taky na nájezdu na 226. kilometru D1 Ovišková. Jeďte s námi bez pokut a bez nehod.
2: Rádio Metropole.
6: Víc muziky,
2: víc energie.
6: Víc energie.

0: nohy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připravený je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
7: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme tady pro vás, pro vaše uši, pro vaše dobrou náladu. Olomouc ožije, to je ten největší pouliční festival a ten se blíží. Hanácká metropole letos opět ožije hudbou, uměním i sportem všude ve městě. Začínáme už zítra ve čtvrtek 18. června. Program je na webu olomouc.žije.cz. Horký žeslíže a spousta další skvělé rockové muziky v industriálním areálu firmy První Hanácká BOV. Ano, to už je teď ve čtvrtek v Olomouci Art Beat Festival. Horové slavnosti budeme mít o víkendu v sobotu v Olšanech u Prostějova. Zahraje Ztracené ráj, Radečci, bude i Hasičská pěna. Od pátku do neděle se konají na Šumpersku velkolosinské svatojanské slavnosti. Bude jarmark, projdeme se na konících, zaspívá Adam Myšík, také Tubla Tanka, svatojanské slavnosti ve Velkých Losinách od pátku do neděle. A výhledově si můžeme napsat taky do diáře, že kapela Čechomor míří do Olomouce. Bude to letní open air odpoledne na paloučku u olomouckého SK. Už příští týden v sobotu 27. června.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
9: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
9: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
9: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
12: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
16: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
17: Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
0: Tvoje dopoledne?
19: To

čas, zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
4: Nová preventivní kampaň zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
3: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
1: Sport.
3: Odchovanec fotbalové olomoucké Sigmy, obránce Ondřej Zmrzlý, definitivně mění dres a zůstává v Polsku. Jeho úspěšné jarní hostování z pražské Slavie do polského Górniku se totiž proměnilo v trvalý přestup. Už tam má smlouvu.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude, i nadále většinou polojasno. Opravdu jen ojedinělé čekáme přehánky anebo bouřky, a to zejména na severovýchodě našeho regionu. Jinak dneska už naměříme letních 25 stupňů, zítra opět hned od rána nasadí úsměv sluníčko a odpoledne bude 27 a stále platí, že v pátek a o víkendu tady budeme mít tropické třicítky.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte v Olomouci, například na ulici Volkerova nebo na Velkomoravské. Hlášenou máme taky nehodu na Uničovsku, srážka osobáku s koloběžkářem na trase Šumbalt-Břevenec, na místě policie a také záchranka. A ještě tu máme odstavené auto u Mohelnice na silnici 44, kousek od křižovatky se Zábřežskou. Je to porouchaný osobák, je tady teď momentálně neprůjezdný pravý pruh. Tak hlavně šťastnou cestu a doječ. Jste v pořádku.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Středa, Rádio Metropole je třeba, a protože se blíží 12. hodina, tak i dneska víme, kde se skvěle nabaštíme a máme pro tebe ty nejlepší polední menička z Olomouce. Jdeme na to. Dáme třeba květákové risotto, samozřejmě bezlepkové, nebo jahodové knedlíky s tvarohovou omáčkou dnes v restauraci Koza zůstala celá. Vepřové výpečky s listovým špenátem a bramborovým knedlíkem nebo kuřecí směs se zeleninou dnes v restauraci Slovanský dům. Je to taky vídeňská roštěná na cibuli, zeleninové thajské kary s cizrnou nebo pečené tygří krevety v bistru Paulus. A máme tu i kuřecího ondráše nebo konfitovaný bůček na asijský způsob. Tak to nás čeká v baseball pubu na Lascích. A taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Je to například svíčková, kuřecí řízek v pikantním těstíčku nebo vepřová panenka na grilu s hříbkovým přelivem. Kdyby co další polední menu určitě najdem na olomouc.cz, takže mrknu a vyberu si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: To snad ne, já se na to vys***l. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters

0: Ale školy ve středu 24. června od 8:30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
1: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz
5: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
0: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Radio Metropole.
15: Radio.

0: Tenhle fresh prout energie, to je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Osobně si zafandit na fotbalovém mistrovství světa je zážitek pro všechny fanoušky i pro jejich peněženky a platební karty. Potvrzuje to i server Extra.cz. Jaké jsou nejvyšší ceny na moderních stadionech v přepočtu na naše české koruny? Malá láhev vody kolem 200 korun. Párek v rohlíku za 300 pade. Velké pivko za 400. Hranolky 400 pade. Parkovací místo před staďákem na den pro vaše auto za více než 3,5 tisíce korun. A privátní VIP Skybox pro vás a vaše přátele, ten může stát klidně přes 6 mega. Jednoduše fotbal táhne a když se jdete bavit na mistrovství světa, peníze nehrají roli, žijeme jenom jednou.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny obydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold už je

0: www.olomouc.cz.
1: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sax, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
0: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladistvý vzhled.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Zrekonstruovaná plocha u zastávek na autobusovém nádraží na Tržnici v Olomouci vykazuje vady v podobě hrbolků. Město proto nařídilo rychlou nápravu. Proběhne od 23. do 29. června. Po dobu oprav budou autobusy jezdit z náhradních zastávek.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nový spoj v regionu. Na letní prázdniny začne jezdit o sobotách přes Olomouc, Litovel a Uničov dálkový autobus, který přímo spojí Brno s Karlovou Studánkou. Bez přestupů tak můžeme na túru do Jeseníků nebo na Jižní Moravu. Věž zámku v Hranicích za Září projde opravou za 15 milionů korun, která potrvá do konce roku. Od 1. července bude kvůli bezpečnosti až na výjimky uzavřen vstup do zámecké zahrady horními branami, píše o tom Report.cz. Plná elektronizace českých voleb si dá na čas. Dočkáme se jí až v roce 2028. Oddálení potvrdil Senát schválením nové volební novely. Ta má ale zároveň přinést praktická usnadnění pro nás voliče.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe chystají na svůj druhý zápas ve skupině. Ze své základny u Dallasu se přesunuli do Atlanty, kde změří síly s výběrem Jihoafrické republiky. Zápas začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude, i nadále, víceméně polojasno, místy trochu zvětšená oblačnost a přehánky anebo bouřky by se měly vyskytnout opravdu jen ojediněle, a to zejména na severovýchodě. Dneska odpoledne se teploty vyšplhají k letním 25 stupňům, zítra na Moravě naměříme 27. A stále připomínáme, že vlna veder má kulminovat v pátek a o víkendu, kdy nás čekají tropické třicítky.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tohle je Radio Metropol.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. K narozeninám připíjíme tenisové legendě Venus Williams i zpěvákovi jménem Barry Manilow. Ten má krásných 83 let. V našem kraji slaví také Radim Kašpar, ředitel okresní hospodářské komory Olomouc. A navíc dnešek voní po skořici a po jablkách. Je den jablečného štrůdlu. Pochutejte si na našem hudebním menu, které vám s láskou servírujeme celý den. Je středa 17. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
6: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo...

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit prioritní opravy památky, jako je sanace zdiva nebo obnova fresek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Prostějov řeší na tradiční situaci ohledně možného startu hned dvou místních hokejových klubů ve třetí nejvyšší soutěži. Vedení města vzkazuje, že se nehodlá stavět na stranu ani jednoho z nich. Podle radnice je teď ze všeho nejdůležitější zajistit dobré podmínky pro výchovu mládeže a důstojně reprezentovat město. V Lipníku se chystá velká oprava sídla místních technických služeb v ulici Za Porážkou. Náklady vyjdou na více než 70 milionů korun. Zaměstnanci, kteří se starají o údržbu města, se dočkají modernějšího zázemí. Oprava začne na podzim. Změny u rozvodů v České republice. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu, která má u soudu lépe chránit děti a dát jim hlas a má také zabránit přehlížení domácího násilí párům bez nezletilých dětí, které jsou na rozvodu domluvené, se má celý proces výrazně zjednodušit.
1: Sport.
3: Do druhého turnaje Ligy národů vstoupily české volejbalistky porážkou. V Manile se střetly s hvězdným týmem Itálie. Zápas na Filipínách se světovými jedničkami a úřadujícími mistryněmi světa české volejbalistky prohrály 0-3 na sety.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dneska zhruba 25 stupňů, zítra 27. Od pátku po celý víkend pak mají teploty šplhat vysoko nad tropickou třicítku. Jinak červnové noční nebe tento týden nabízí moc pěknou konjunkci půlměsíce a Merkuru a dneska se přidává i Jupiter. Nejlepší čas na sledování je 30 až 60 minut po západu slunce a ještě poradíme, kam se dívat. Mělo by to být nízko směrem k západnímu obzoru.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, v Holici, na Sladkovského, nebo taky v ulici na Vozovce, jak je křižovatka s Ferstrovou. Pozor, v Olomouci taky bouráme, a to na Pražské. A ještě připomínáme, že nehoda dvou aut se dořešuje v Rapotíně, na Šumperské, směr Sobotín. Silnice je tady dočasně uzavřená. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď.

0: zdraví.
1: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
2: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai.

0: www.lidl.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Tohle je Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Tak jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
1: Vy si tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo, vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem prostě řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si, ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
8: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
9: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v Parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Vše pro vaší grilovačku.

0: Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
2: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
3: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Rádio Metropole.
6: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
5: Metropole.

0: koukej.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 14 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborníky a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Era velmi levných nákupů z asijských e-shopů v Česku a dalších zemích Evropské unie končí. EU totiž od července zavádí clo i na ty nejlevnější balíčky, což může některé zboží zdražit až dvojnásobně. Chce narovnat tržní prostředí.
2: Sport.
3: Vítězný start českých softbalistek na mistrovství světa v Praze. Porazili na úvod v základní fázi Kubu 8-0. Tým se drží v boji o jedno ze dvou postupových míst do finálové části. Naše softbalové reprezentantky ještě dnes hrají od 19 hodin s Itálií.
2: Radio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude, i nadále většinou polojasno, opravdu jen ojedinělé. Čekáme přehánky anebo bouřky, a to zejména na severovýchodě našeho regionu. Jinak dneska už naměříme letních 25 stupňů, zítra opět hned od rána nasadí úsměv sluníčko a odpoledne bude 27 a stále platím, že v pátek a o víkendu tady budeme mít tropické třicítky.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci ve Slavoníně, na křižovatce Jižní Zolova, taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova, anebo v Šumperku na ulici Žerotínova. A na Šumpersku máme taky hlášenou nehodu. Je to konkrétně v Bludově na Lázeňské. Teď tady máme silnější provoz po havárii nákladňáku s osobákem. Tak hlavně v šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky.

0: doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To

0: festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetří

0: tohle je
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Už se to blíží, Olomouc ožije. Ano, stovky umělců míří do centra a tím pádem dojde taky k omezení dopravy. Takže kudy projedeme, nebo respektive neprojedeme, tak o tom píše třeba taky Report.cz. Jak bude celkově vypadat léto na Olomoucku, kdy oficiálně začínají prázdniny a jaké nás v červnu a v červenci čekají festivaly, tak to najdeme přehledně na Olomouc.cz. A zdravíme taky na Šumpersko. Hudba bez hranic opět rozezní Dolní Studénky. Tenhle ten festival nabídne například dechové orchestry, ale taky pokáče. Další informace pro nás má Šumperský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
2: Metropole.
4: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Městy s náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
12: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
13: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
12: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
13: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
14: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
4: Nová preventivní kampaň zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
3: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
0: Sport.
3: Odchovanec fotbalové olomoucké Sigmy, obránce Ondřej Zmrzlý, definitivně mění dres a zůstává v Polsku. Jeho úspěšné jarní hostování z pražské Slavie do polského Górniku se totiž proměnilo v trvalý přestup. Už tam má smlouvu.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude, i nadále, víceméně polojasno, místy trochu zvětšená oblačnost a přehánky anebo bouřky by se měly vyskytnout opravdu jen ojediněle, a to zejména na severovýchodě. Dneska odpoledne se teploty vyšplhají k letním 25 stupňům, zítra na Moravě naměříme 27. A stále připomínáme, že vlna veder má kulminovat v pátek a o víkendu, kdy nás čekají tropické třicítky.
2: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní kontrolu můžeme potkat v Olomouci na Velkomoravské, pod hotelákem a taky u toho sjezdu na Šantovku. Hlídku nám hlásíte také na Brněnské a nebo na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan. A připomínáme, že nehoda se dořešuje na Šumpersku v Bludově na Lázeňské. Je to havárie nákladňáku s osobákem. Tak šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
2: Víc energie.
1: Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: 30 rokov na scéně. Moment of Art.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Vše pro vaší grilovačku.

0: národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD,

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Vojti. Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme tady pro vás, pro vaše uši, pro vaše dobrou náladu. Olomouc ožije, to je ten největší pouliční festival a ten se blíží. Hanácká metropole letos opět ožije hudbou, uměním i sportem všude ve městě. Začínáme už zítra ve čtvrtek 18. června. Program je na webu olomoucžije.cz. Horký žeslíže a spousta další skvělé rockové muziky v industriálním areálu firmy První Hanácká BOV. Ano, to už je teď ve čtvrtek v Olomouci Art Beat Festival. Horové slavnosti budeme mít o víkendu v sobotu v Olšanech u Prostějova. Zahraje Ztracené ráj, Radečci, bude i Hasičská pěna. Od pátku do neděle se konají na Šumpersku velkolosinské svatojanské slavnosti. Bude jarmark, projdeme se na konicích. Zaspívá Adam Myšík, také tublatanka. Svatojanské slavnosti ve Velkých Losinách od pátku do neděle. A výhledově si můžeme napsat taky do diáře, že kapela Čechomor míří do Olomouce. Bude to letní open air odpoledne na paloučku u olomouckého SK. Už příští týden v sobotu 27. června.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
11: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
13: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
14: Nebojte se.
13: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
15: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
16: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství.

0: Český den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
5: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Začínají zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit prioritní opravy památky, jako je sanace zdiva nebo obnova fresek.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Prostějov řeší netradiční situaci ohledně možného startu hned dvou místních hokejových klubů ve třetí nejvyšší soutěži. Vedení města vzkazuje, že se nehodlá stavět na stranu ani jednoho z nich. Podle radnice je teď ze všeho nejdůležitější zajistit dobré podmínky pro výchovu mládeže a důstojně reprezentovat město. V Lipníku se chystá velká oprava sídla místních technických služeb v ulici Za Porážkou. Náklady vyjdou na více než 70 milionů korun. Zaměstnanci, kteří se starají o údržbu města, se dočkají modernějšího zázemí. Oprava začne na podzim. Změny u rozvodů v České republice. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu, která má u soudu lépe chránit děti a dát jim hlas a má také zabránit přehlížení domácího násilí párům bez nezletilých dětí, které jsou na rozvodu domluvené, se má celý proces výrazně zjednodušit.
2: Sport.
1: Do druhého turnaje Ligy národů vstoupily české volejbalistky porážkou. V Manile se střetly s hvězdným týmem Itálie. Zápas na Filipínách se světovými jedničkami a úřadujícími mistryněmi světa české volejbalistky prohrály 0-3 na sety.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dneska zhruba 25 stupňů, zítra 27. Od pátku po celý víkend pak mají teploty šplhat vysoko nad tropickou třicítku. Jinak červnové noční nebe tento týden nabízí moc pěknou konjunkci půlměsíce a Merkuru a dneska se přidává i Jupiter. Nejlepší čas na sledování je 30 až 60 minut po západu slunce a ještě poradíme, kam se dívat. Mělo by to být nízko směrem k západnímu obzoru.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnském a taky na Dobrovského a nebo v Holici na Šlechtitelů. Hlídka je i na obchvatu Olomoucem na dálnici D35, když se jde kolem Nemilan a nebo na silnici Šumperk Bratrušov. A pozor, nehodu máme na Uničovsku u Žerotína, jak je ta odbočka na Pňovice. Chodce tady srazil cyklista a na místě jsou záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90.

0: dětí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Tohle je Radio Metropole.

0: Tenhle fresh prout energie, to je tvoje Rádio Metropole. Největší svátek světového fotbalu je konečně tu a s ním i 100% rychlý servis pro tvůj dokonalý přehled, ať už si kdekoliv. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku, dáváme ti jen čistou flow zápasů a divoké zákulisí z USA. Drž si místo, náš fotbalový infoservis je online právě teď.
1: Osobně si zafandit na fotbalovém mistrovství světa je zážitek pro všechny fanoušky i pro jejich peněženky a platební karty. Potvrzuje to i server Extra.cz. Jaké jsou nejvyšší ceny na moderních stadionech v přepočtu na naše české koruny? Malá láhev vody kolem 200 korun. Párek v rohlíku za 300 pade. Velké pivko za 400. Hranolky 400 pade. Parkovací místo před staďákem na den pro vaše auto za více než 3,5 tisíce korun. A privátní VIP Skybox pro vás a vaše přátele. Ten může stát klidně přes 6 mega. Jednoduše fotbal táhne. A když se jdete bavit na mistrovství světa, peníze nehrají roli. Žijeme jenom jednou.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
6: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
7: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allplan ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Allplanu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allplan, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allplan.cz.
10: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
17: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborníky a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Éra velmi levných nákupů z asijských e-shopů v Česku a dalších zemích Evropské unie končí. EU totiž od července zavádí clo i na ty nejlevnější balíčky, což může některé zboží zdražit až dvojnásobně. Chce narovnat tržní prostředí.
1: Sport.
3: Vítězný start českých softbalistek na mistrovství světa v Praze. Porazili na úvod v základní fázi Kubu 8-0. Tým se drží v boji o jedno ze dvou postupových míst do finálové části. Naše softbalové reprezentantky ještě dnes hrají od 19 hodin s Itálií.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Podíváme se na biopředpověď pro náš region. Zítra a v pátek je to stupeň 2, tedy střední zátěž. O víkendu nás bude provázet zátěž nejvyšší, tedy třetí stupeň. Kardiaci, astmatici a starší občané by se tím pádem měli šetřit. Víme, jak bude. Zítra většinou jasnost, teplotami okolo 27 stupňů Celsia, v pátek a o víkendu tropické třicítky. Sobota i neděle budou doplněny taky bouřkami a deštěm.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Bourá se na trase Prostějov v Hrdibořice. Na křižovatce na Kralice jde o nehodu osobního auta a cyklisty. Na místě je policie, ale dá se to obět. Nehoda je taky mezi Laškovém a Ludéřovem. Tady jde o střed dvou osobáků a i tudy se dostaneme. Policejní hlídka je se 17. hodinou hlášená na D1 na exitu Kojetín. Taky na D640 na exitu Drysice, v Otrokovicích na Objízdné a nebo v Olomouci na Dolní Novosadské. Přejeme vám šťastnou cestu a pohodovou jízdu.

supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď.

0: Pojďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Tohle je
8: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. K narozeninám připíjíme tenisové legendě Venus Williams i zpěvákovi jménem Barry Manilow. Ten má krásných 83 let. V našem kraji slaví také Radim Kašpar, ředitel okresní hospodářské komory Olomouc. A navíc dnešek voní po skořici a po jablkách. Je den jablečného štrůdlu. Pochutejte si na našem hudebním menu, které vám s láskou servírujeme celý den. Je středa 17. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: To snad ne, já se na to vys***u a kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
0: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
0: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Zrekonstruovaná plocha u zastávek na autobusovém nádraží na Tržnici v Olomouci vykazuje vady v podobě hrbolků. Město proto nařídilo rychlou nápravu. Proběhne od 23. do 29. června. Po dobu oprav budou autobusy jezdit z náhradních zastávek.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nový spoj v regionu. Na letní prázdniny začne jezdit o sobotách přes Olomouc, Litovel a Uničov dálkový autobus, který přímo spojí Brno s Karlovou Studánkou. Bez přestupů tak můžeme na túru do Jeseníků nebo na Jižní Moravu. Věž zámku v Hranicích za září projde opravou za 15 milionů korun, která potrvá do konce roku. Od 1. července bude kvůli bezpečnosti až na výjimky uzavřen vstup do zámecké zahrady Horními branami, píše o tom Report.cz. Plná elektronizace českých voleb si dá na čas. Dočkáme se jí až v roce 2028. Oddálení potvrdil Senát schválením nové volební novely. Ta má ale zároveň přinést praktická usnadnění pro nás voliče.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe chystají na svůj druhý zápas ve skupině. Ze své základny u Dallasu se přesunuli do Atlanty, kde změří síly s výběrem Jihoafrické republiky. Zápas začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času.

0: se v Olomouci na Ferstrovce jde o nehodu tří osobních aut, je to před křižovatkou s ulicí Pražská, ale mělo by to jít obět v pohodě. Nehoda je taky ve Svitavách, na křižovatce ulic Kapitána Nálepky a u stadionu. Taky tady se ale dostaneme. Na policejní hlídku, potom s 18. hodinou pozor v Drahlově, v Tovačově, v Kroměříži, na Osvoboditelů a taky v Napajedlech na Kvítkovické ulici. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže naviděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Metro Retro.
3: Metropole.

0: kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
11: Tohle je
12: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Let's go.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rádia nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to, první otázka byla, kde jsem sázel. Jsem prostě řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horkýže Slíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horkýže Slíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
10: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Radio Metropole.
12: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
3: Metropole.

0: mimo jiné taky déšť a bouřky.
1: Radiometro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radiometro.

0: běžte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Už se to blíží, Olomouc ožije. Ano, stovky umělců míří do centra a tím pádem dojde taky k omezení dopravy. Takže kudy projedeme, nebo respektive neprojedeme, tak o tom píše třeba taky Report.cz. Jak bude celkově vypadat léto na Olomoucku, kdy oficiálně začínají prázdniny a jaké nás v červnu a v červenci čekají festivaly, tak to najdeme přehledně na Olomouc.cz. A zdravíme taky na Šumpersko. Hudba bez hranic opět rozezní Dolní Studénky. Tenhle ten festival nabídne například dechové orchestry, ale taky pokáče. Další informace pro nás má Šumperský Rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby.

0: Pardubice na www.olomouc.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Tohle je Radio Metropole.

0: skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznesu, tak pojďme zjistit, co se ve světě celebrí.

8 milionů a ti followři pořád přibývají. Já osobně miluju, když outsideri bodují asi jako každej, tak držím palce i nadále. Teď jedna smutnější zpráva. Leoš Mareš ztratil ani ne během jednoho roku dvě blízké osoby. Kolega Patrik Hezucký odešel koncem minulého roku, no a v sobotu 13. června naposledy vydechla jeho asistentka Kateřina Niklová. Jak Leoš potvrdil, šlo o náhlé úmrtí po zdravotních komplikacích. A ještě na televizní obrazovky je tu druhá řada reality show Farmy.

0: Triptérku. První díl druhé řady Farmy Česko dorazí na televizní obrazovky už 22. června. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli.
2: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: koukej.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 23 hodin.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozvalo slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
1: Vy si tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo, vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem prostě řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si, ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Zrekonstruovaná plocha u zastávek na autobusovém nádraží na Tržnici v Olomouci vykazuje vady v podobě hrbolků. Město proto nařídilo rychlou nápravu. Proběhne od 23. do 29. června. Po dobu oprav budou autobusy jezdit z náhradních zastávek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nový spoj v regionu. Na letní prázdniny začne jezdit o sobotách přes Olomouc, Litovel a Uničov dálkový autobus, který přímo spojí Brno s Karlovou Studánkou. Bez přestupů tak můžeme na túru do Jeseníků nebo na Jižní Moravu. Věž zámku v Hranicích za Září projde opravou za 15 milionů korun, která potrvá do konce roku. Od 1. července bude kvůli bezpečnosti až na výjimky uzavřen vstup do zámecké zahrady horními branami, píše o tom Report.cz. Plná elektronizace českých voleb si dá na čas. Dočkáme se jí až v roce 2028. Oddálení potvrdil Senát schválením nové volební novely. Ta má ale zároveň přinést praktická usnadnění pro nás voliče.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe chystají na svůj druhý zápas ve skupině. Ze své základny u Dallasu se přesunuli do Atlanty, kde změří síly s výběrem Jihoafrické republiky. Zápas začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času.

0: mimo jiné taky déšť a bousky.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: one time.
1: Radio Metropole.
2: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.